se toho člověk nezbaví. Hepči! Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči,

0: nedňukej.
1: Vydeváte rýbu, bábě hej.
0: Alespoň ti trochu dál, člověk, aby se tě bál, aby rýmu nedostal.
1: Věřte mě, že bych vám jí přál.